0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem, jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synko.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železní.

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

taky nejdelší je kánoj zteřelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me. Čemu mi krásná skříň, když nejvyšší konfekce, nevím, nač se vymluvím, až přijde tremská inspekce.

0: Seš se maskér, poušti ztrácí, lesní stráž, už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

Sledoval jsem v každé chvilce rodáky a odrodilce. Politika, boj i láska, těšil jsem se na vytázka. Kterak nabil opět sílu, viděl jsem všech

ty z žďasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben de

rád jen v této cizině, není Čech na mizině. Už vězňové v Boleslavi na škodovky brousí hlavy a já toužím duše skrytu, taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let

zas jdou na mě noční můry z domu bytové kultury. Od půlnoci bez námitek ležím frontu na nábytek. Díky našich krámů spektru zejtra jdu spát před elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky?

stoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

před nimi běháš, provokuješ a já vím, že navstek mi to děláš. Neřeknu však na to nic, čelo jenom svraštím, ty to ale ze mě vyčteš.

Já už to nevydržím. Do vlasu ti vjedu. S rozkoší tě cuchám. Chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

0: je krátce po 16:00.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

s vám, já znám tu zemi, znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Rábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Perš,

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátků.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: začne do mě kopat, svolku jsem vyléčen. Ty křusky mají 2 centy a tyhle argumenty mají na mě těžkej dopad. Zpíval jsem štajchla Pepu a ještě dnes se klepu, potom jak rukou zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici. Ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Mějte dveře dneska tůze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbedych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný, a nebo drahá, když je to dabovaný, a nebo něžná, když je to dabovaný, a nebo sladká, když je to dabovaný.

kole na moře je, stará deka tam v hlubinách snění, se divé proudy v klidnou řeku mění, co měl dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění, na břehu sedí rybář, očima

ještě chvíle a bude bílá voda. Zas mi kláštera opuštěných hřbitov, ještě chvíle a už ani těch slz nebude nám líto. Kdo tu nenávist nás rozdělil, chladné

Zmizí rajské plyny, přijdou potíže, začpí chlupan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzeraju takto pilé. Naštěstí miluješ, tak není nutné se rozvodíkové pumy hned bát.

protože všude bylo sucho, všude kam přišel, byl dav jedno ucho.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát,

ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vez.

táta doba tohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

zákony, hledaneš nalezl v jezdářských triedrech. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Zničil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého donaha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak píchomarní.

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

Taťána Míková, ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmíkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá na soudný den. Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh, oh. Hádku s andělem o duši mou, já měl hádku.

Jsem doufající slou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky, teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

kde je? Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře. Zas kousek blíž, zas kousek blíž, zas kousek blíž.

sem doufající jsou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní ty to uslyší. Kolik uší, kolik uší, tolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, tolik pohody.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

noc bude pryč. Přines mi čbán, dneska číši, ať plnou mám. Víno je štěstí a zapomnění v záři plamenů. Všichni jsme rovni si, dnes budu bratrem všem, kdo se mnou.

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Víví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

Vždyť je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si darebák náhodou cvařka.

papa. Na nákupy mám dnes kliku, náladu mám kouzelnou. Vezu si 7 trpaslíků s elektrickou lucernou. U čáry koupil jsem je blízko, každý z nich jedinečný tvor. Kejchal, rejpal, dřímal štístko, Šmudla, Stydlin, profesor. Dálnice tmou si cestu razí, tam, kde se pruhy zbíhají. V postupném sledu 7 fázi výstražná světla blikají.

říci rozvitou větu na retu, vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme, už jsme tu v osadě honců, kravských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Kytary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří. Sedm betonových soklů

postupném sledu sedmi fází šajnovat světla luceren. Jak útěk z biče od rokáře, jak vězeň uvolněný z pout, každý z nich rozjasní své tváře, jak mile do nich pusím prout.

přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé

zalepená jílem a zavázané oči a chudák neví, neví, co si počít, raději ať ještě chvíli leží, ať si odpočine. Na ničem jiném přeci nezáleží, na ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosní kloužou po opuce, ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

a z oblaků se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku a na hranici přihoď trochu klestí.

0: chvíli bylo 8.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Jsou mžiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí

a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vypadá.

psat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.

radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

čaj a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

přízrak Sarah Kane, ale ta spící démoni najednou chtěli ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

manželství, auto, úvěr a tak dál. Všechny snese vyplní, kterých jsi se bál. Všechno se ti vyplní a přijde Sarah Kane. Dvě tkaničky z konverze,

0: postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

A ten čas, snad, že to dávno již, my květy spolu trhali, zda ještě o tom víš. A šli jsme cestou trnitou, jak dál.

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

do víru, tak čekej na břehu, uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

na břehu metuje, pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje se všemi chlopněmi. Buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny i tu mou aortu. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

cítím vůni dřev, zrozenou v ohni před cestou domů. Ve vlaku ke mně se dá tichý zpěv, čtyř mladých hříbat a dvou kytar k tomu. Vždycky se najdou noví hledači, důkaz mi zpívá tahle parta v amol. Krosny svých otců

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Počeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

jestli chceš poslouchat. Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád. Věncem z Vavřínu.

Co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě. Klid.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Profesorka Klip.

Jsem starý penzion pro osamělé plechy. Ne každá plecha má to štěstí, že má chotě. Celé dny poslouchám ty jich marné vzdechy. Všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha. Předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha. A krevní destička mu v krku zaskočila.

se za splešák zinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když packoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi ztratila

ale pak ho nedopili, protože nám nechutnalo. Slunce svítilo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

Někteří přešli na druhý břeh, černí střelci v bílých kabátech. Komu ty zákony

než jsi spřála, než jsem chtěl. Snad jsem málo byl s tebou. Často jsem tě opouštěl.

jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem ne.

0: jsi poslední.
1: Je krátce po 10. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

mnou, milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

0: co mohl říct, co mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jedný prnu, co pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a podobně spustí svoje rejdy.
1: Proč zabíš se a nadáváš, to nestojí za řeč? My nechcem přece nic, jenom být baby.
0: A máte aspoň ponětí, co dneska stojí to, abych nekupoval jen.

0: něco mohl říct, to mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jen prdu, co pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a pro mě spustí svoje rejdy.
1: Proč zapíš se a nadáváš, to nestojí za řeč? My nechcem přece nic, jenom být lady.
0: A máte aspoň ponětí, co dneska stojí to, a

plavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám.

v loužích a s dětmi zpívat hloupou písničku. Svět kolem tančí a já se ukláním. Každý se může z plna hrdla smát a na ulicích plačtivě hrají cikáni. Všude je krásně, i když je listopad.

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo

ten důvod, že se cítíš nějak hůř. Hlavu máš zpitou rytmen blues, na čele vrásek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

konec uličky a stojím tu, jak dřív jsem stál. Tady vždycky hrály písničky, které

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti.

teď už je mi fajn. Mají tu teplo, okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec, ani peklo, tak sestřičko, repete.

A když nikdo nedívá se, kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i nám džbánek vína. Smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí misky vach slova, která bych ti řekl. Sanhedrin vrabců na střechách rád už by vynesl rozsudek. Já ale váhám, jestli vstanu, na stole nechám 5 šilinků a malý svazek Afrikánů, či posedím ještě.

Strasse. Sedmou raní kávu piji, a když nikdo nedívá se, rozkřípanou

0: Kněžné.
1: Ahoj, blázne.
0: Zůstanu zas do oběda.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem oslovit

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny.

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal, pozvání rande, jen to zkus. Krásně se smála,

Zbytek. Pozor, pozor, již brzy přijede na druhou kolej spožděný osobní vlak OS 7981, ujel ze směru Baška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu zpoždění vlak zastavuje pouze ve stanici Starohrad.

0: baník, čo oče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.
2: Opatrně vstává, ústa mluví ještě ze spaní.

Řeky jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v línu promění.

zemi, střepy rozbitých zrcadel. Řeky jsou vše, když smutno je mi, a dotek našich mrtvých těl.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na skotské vlajce jsou od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé na cestě živé, to se zas nechat musí. Nad hlavou tašku, u nohy flašku, před sebou cesty kus. Do širých plání s námi uhání modrý autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale tašiděl tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou v řesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí jít ctít, ale nehrají Dianu.

se jí ctít, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netadím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutý.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Chtěl bych být tvojí knihou právě rozečtenou.

Vždyť je tady příjemně, pěkná úrodná země, žádnej úhor tady není. Vemte si to v Indii, tam si

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Pověz mi, starče, proč máš hlavu v dlaních? Co nejvíce člověka, když přichází do let? Co nejvíce na světě člověka může bolet? To poznáš, panáčku, co jsou to klouby, ale horší je, že život se tak nějak...

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká. Osud je dlouhá řeka.

ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel člověk šestý. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť,

až se to všechno zpátky jak ten čas přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

žádné a žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe voudu.

0: kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

hrdině. My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme, přesto jací asi jsme.

Myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva.

0: budem, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým bytě.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má byt jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

mění, ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení.

jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká sotva, co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírat.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra za

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají punc vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbaj okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát, kdybych uměl spát.

0: pár minutami bylo 15 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Posaď se, doktore, ať mi nevyneseš spaní. Zkrať svoje kydy, prodluž mý umírání. Já vím, už si mě viděl jít na druhou stranu, koho by napadlo, že ještě jednou vstanu. Poraď si, doktore, poraď si jakkoliv, ať tady po sobě nenechávám chlív. Poraď si, doktore, zařiď to jakkoliv, ať tady po sobě nenechávám chlív. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Každej tu na tvou lásku hřeší a mě nezbejvá, než se ptát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty jsi mě nikdy neměl rád. Potkal jsem, doktore, svou smrt už celkem zblízka. Už ani nevím, komu se po kom stýská. A nepoznám jí, ach, ta moje hlava. Už ani nevím, kdo koho

je třetí s námi, doktore, na každém randevu. Říkám svý lásce, je i ve tvým úsměvu. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Někdy mám pocit, že tě těší součet mých omylů a ztrát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty už mě vážně nemáš rád. Zařiď to, doktore, zařiď to, ať ještě nezahynu, ať nejdřív umřou, kdo znají mou vinu. Žádný zázraky od tebe přece nechci, nějak si poraď, čekám na injekci. Zařiď to, doktore, poraď si, ber kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Zařiď to, doktore, poraď si, ber kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Je země tlustej, strejda spleší, holky se ke mně nechtěj znát. Proč mi to, pane, děláš těžší?

proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Což jsem tě náhle začal srát. Modlím se, doktore, když vidíš, ale asi moc tiše a všecko jsou to fráze a rutina a kliše. Věřím jen v lásku a ve tvou medicínu a nechci nic, jen uklidit svou špínu. Do tebe, doktore,

den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když to píš se padáš, nutí tě klesat na hladinu dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tetujou svět za barevným sklem ztrácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci ozenou.

jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být, ale ztratil se jeho klid.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

ráno poslechlo vůli Boží a zítra vyprodáno přijímá nový zboží. Co je svět k mání,

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku,

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

kupku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

A je, tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Dneska mám chuť uzamknout dveře na kliku, sednout si do knajpy,

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil,

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva,

Umím se minout asi 300 míst, o kterých vím, že je máš ráda. Stejně tě zítra potkám, jsem si jist. V zrcadlech kaluží, zas ukážeš mi.

Ne, že bych měl odpor k pijánům, piano už samo zdobí dům. K pivečku se však jako okrasa hodí přeci jenom lépe klobása. Snad kdy

scénu. Nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ji uchytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tybiu a jí po pyšnisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z tého příklad zebrala,

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

slunce skrz mraky, očima chrliče maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíče?

rozmyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu. Ke stolku dodám vzpomínky na něho, z kopců se potoky valí.

0: než bys řekl švec.
1: Je pěkný ráno, na Špilberg slunce svítí, Babinský zase utek z kazemat. Nechte ho běžet, jednou ho stejně chytí, je za minutu 9 a já mám hlad. Je pěkný ráno, v průchodě na radnici probudil se ze sna pověšený Blas. Překous řetězy, vydal se na ulici, celé Brno je čí, drak je tu zas. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup. Je tato píseň reality kup, te si noviny, když vám to vadí schrup. Mějte si v sále, pro vás ta píseň není. Draku taky, být jak mě kručí v břiše na ostrůvku tramvaje. Přikrade se, k cestujícím tiše vezme to hned od kraje. Brňáci mají urostlá chutná děla, drak to může potvrdit. Na Špilberku rezivěji děla, po staletích se za draka bojí lid. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup.

Je smutný ráno, Babinský z první sloky kulí draka zabije. Pak ho zavřou na další 4 roky v kazematech, prý si nejlíp užije. Poučení zajisté nám z toho plyne, kdo utíká z vězení. Všechny draky, ať raději svou kulí mine.

Až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat. Až přestanu dělat.

Bojím se žen, které bijí muže důtkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

sadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnu. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Moudrost je vzácný květ, však nevoní je bez barev a ani neroní med.

už do pichlavých listů tvých jsem zabořil svou hlavu tich a už si pletu sever jich a nerozumím smyslu knih. Už je podobnou kaktusu schováváš doma u brusu, aby tě skrývá očím všem, tak za tupce.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Někdy probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají sovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujeme se tiše.

písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní.

písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: že asi špatně dělá. Vždyť ona k moři chtěla a zatím zase jedou jiní. A pažit rychle požít
1: a prší.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

znát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich si

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určených

chvíli sing, sing, už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílám za listem list.

nad sebou chuť vstát, z jakýže dáleko zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to něco.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát, Jirko, basket. Fakt? Fakt? No, opravdu.

se k sebou v asfalt a hvězdy se pohnuly a hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená, byl první, co z nebe spad, byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat, jen děti se nesmály, jen děti se nesmály.

motýlí křik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům

kdo to tu nešetří, kdo to tu nešetří. Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará, tisíci letá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

krát. Kronířem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá hořké.

0: dvakrát. Krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Kdyby tady byla,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
3: patologie,
4: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,
3: ten krade jak může.

0: Já beru bony.
1: A já za smarky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
2: Vybrat si svoji je tajný.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář.

0: Vždycky si pomůžem z nějaký černoty.
1: Když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty.

vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš prý ale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

chtěl tančit, tvář jak maska byla. Další čet z Bible, každý pozná tě, jemu zbyl jen

vodě. Červen 30. stromy uhnívají dole, měsíc je dvojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla.

Radio Folk. Nasloucháme si. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Možná jsem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Labirintem pozemských let, neznámou galaxií v propasti času, nikdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout, listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulostí portrét všedních dnů. A netrápím se tím, co kdo řek, k tajným kódům mám schované zámky, jednou za čas přeskládám svou sbírku snů. Mám radost z maličkostí, které v mlze ozáří den. Otvírám příběhům a nosím v srdci několik men. Mít pevnou vůli s porcí citu, který léčí.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme okolo, prý jdeme vpřed, prý jsme zavostali, prý jen. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká, pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku. A pak se dožijeme let, v tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů. A jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu. Na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti. Ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí. A že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

podat musel vysvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

bohatý a čtyřicítkou, profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázána boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílem se mě mají.

0: to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

dojedeme až do stanice smíření. I kdyby se 30 přestupama, i kdyby se 2letým zpožděním, i kdyby v prudkým dešti nad

až do stanice smíření. Ta cesta by mohla být

odpuštěním a popíjeli čaje z lítostí. Při každém cuku

co ti holka zahřát, abys byla moje, když nám letní slunko svítí do pokoje. Za okny je pařák, všude sukně krátká, na mě štěká svetr, hlídá tvoje vrátka.

hledej po špičkách, přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní na dech.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám, udělám.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak brnce růže uvadla a tvoje tvář do ní, co ty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech a lodičkách. A já týpek, co tě vždycky pobavil, sorry, že jsem se tolik let nestavil. Co se bude dít? Máš nějaký plán? Každej se bojí, každý je sám. Chtěla jsi něco, co ti nikdy nemůžu dát. Mohli jsme to předstírat nebo si na to hrát. Ale já si myslím, že je pravda víc než lež. A jde o to najít důvod, kvůli kterým tu seš. Jsme ztracená generace z mama hotelů, hledáčku herních magnátů a social kartelů. Facebook tě nemohl připravit na reálnej set. Vyjasli ti oči a zešedla ti pleť.

už jsem přestal věřit na divy, ale teď se divím tomu, jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí.

0: v očach a v cudzom prízvuku.
1: Ľudia dobrý, já len hledám, kdo by mi pekně zaspěval. A nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: na duši, než se po ní rozleje křik, co všechno přehluší.
1: Češi peši do Prahy,
0: slunce v tvářích má svůj stín,
1: hajlujúce pravice
0: a krojované moře vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid, jdou noty hrůzou skamenět, anebo přes prach vykročit.

Úplně ve spod, v papírové klanotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné, uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky. Několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

spod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím.

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

týden z léta zmizel do daleka, řeči se vedou a víno pije. Do vody vstoupím ještě mockrát a

skotskou whisku s mechanikem firmy IBM. Prejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včací.

Člověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země,

žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change,

držíš se tý lajny, anebo čekej, že tě bolí. Proto každej Brit, který chce mít klid, chválí svoji práci, než by si ji nechal vzít. Kdybych se hoch už prajcoval, pod mostem bych nocoval, a ty bys nyní

tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

Kolik cest, jen kterou se dát, je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl. Hledal jsem štěstí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.